0: Ale snaž se ptal, že jsem se nevíjel a stále...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.